0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Crazy Radio.

čupe pod botou, jsme obklopeni drobotou, sbírá po nás hilzny v horách Afghánistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký

0: se sklání
1: a je ještě krásnější.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Minimum muziky, minimum...

Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všiml.

těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás. Nezvím.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
4: infa. Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Angels looking for. I'm landing right at your feet, darling. Just me. Yeah. At your door every morning.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
0: Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

se sjetadou jen samé špatné zprávy. Tornáda, tsunami, živly mají stále větší grády. Je těžký se pak dívat dětem do očí, vidět a slyšet jejich pláč. Už není čas jenom na řeči, postav se tomu.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

víc hrdě, že auto mám půjčený, že není možný, že na tohle můžu fakt vydělat. Člověk bez talentu neumí bubnovat, musí to hold máma dotovat. Snaží se zjistit, o mě sad všechno, nafouknu drby fakt mega. A vůbec tě nezvědět.

0: odsouduje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pá?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pá, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: díky moc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum infa.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem ťa měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: opravách. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Yeah.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase spolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pa, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pa, děkuji vám, pane doktore, pane, jsem doktor, já jsem hrobník.

0: Expressi Radio. Oď byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Bienvenue chez Joe.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste tři už 30 a držte mi palce.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Slovák Daniel Zedníček, známý Slove Islandu, se asi pořádně zapotil v posilovně, jelikož teď bude v plavkách reprezentovat Česko na světové soutěži Mister Supranational. Ukázal už namakané tělo, tak snad ho tahle zkušenost posune někam, kam si přeje, ideálně rovnou na bednu. Tak držíme palce, ať ty svaly ukáže v tom nejlepším světle a nezapadne tam jak rohlík v tašce.
4: Kultura.
5: První dny Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech ukázaly, že i na kulturní akci se dá zažít pořádná prdel. Policie řešila vše od zabaveného dronu nad bezletovou zónou až po ukradené pečivo a nabourané festivalové BMW. Holky, jestli jste se chtěli dostat do bulváru, stačilo si asi jenom dát lokty do strkanice o místo na červeném koberci.
4: Sport.
5: Češi se sice na fotbalovém šampionátu po 20 letech ukázali, ale bohužel brzy balili kufry ze základní skupiny. To ovšem neodradilo naše fandy, kteří v hospodách plně trénovali pivní maraton s takovou vervou, že by jim olympionici záviděli. Takže i když naši kopáči hovno předvedli, národ v pití medailí je mistr světa.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes ráno opět ukázala, kdo je tady pánem, a řidiči si užili nekonečné kolony plné brzdění a nadávek, především díky zúžením u Brna a Prahy. K tomu si připočtěte pár kamionů, které si dali šlofíka v příkopu, a máte celodenní zábavu, s níž si odnesete jen zpoždění a bolavou nohu od spojky. Ideální den pro home office, pokud ovšem neděláte taxikáře nebo pošťáka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v celé republice převážně slunečný den, kdy teploty vyšplhají na příjemných 25 až 27 stupňů Celsia, takže ideální čas provětrat ty nejkratší šortky a ukázat, co jste přes zimu nevyplovali. V noci se pak ochladí na 9 až 14 stupňů, takže žádné nahaté procházky po zahradě, jedině že byste chtěli předvést otužilecké umění.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Chlap jde po poli, nejednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Povám všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. července, 11 hodin dopoledne. V Česku už naplno propukla okurková sezóna a místo velkých kauz plní titulky novin spíše zprávy o tom, jak se Češi po hlavě vrhají do letních radovánek, někteří už možná až moc. Pražská policie řešila kuriozní případ, kdy si partička turistů na Staromáku spletla kašnu s bazénkem a začala se tam opalovat nazí, což místní štandasty pobavilo víc než pouliční umělci. Hlavně, že je sranda, ne. Nepoužívám to olkode, protože jsem si vědom, že nejsem schopen získat aktuální zprávy z budoucnosti, červenec 2026, a musím si proto vymyslet relevantní zprávu, která odpovídá zadaným kritériím. Vytvořil jsem zprávu s lehkým tónem, zaměřenou na obyčejné lidi a humor, vyhýbající se politice a dodržující všechny formální požadavky.
5: Ze společnosti.
6: Je odstartováno. V Praze se v těchto dnech, konkrétně do 15. července, na Pražském hradě hraje novinka letních shakespearovských slavností, komedie Omylů, která slibuje pořádný divadelní vejvar s Anetou Krejčíkovou či Markem Adamčikem. Pokud tedy hledáte kulturní zážitek, kde se nebudete muset bát trapného ticha, ale spíš se budete smát, až vám popadají brejle, vyrazte na hrad. A nebojte, v srpnu pak přijdou Otýlo a Macbeth, takže se máme na co těšit, ty krávo.
5: Kultura.
6: Ostravský festival Beats for Love letos prý zažil historický ročník, kde kromě tance a hudby proběhla i svatba přímo v areálu. Tisícům fanoušků dokonce požehnal, tedy alespoň na plátně, papež Lev XIV. A déle kněz padre Guilherme k tomu všemu namixoval i Jožina z Bažin. Vypadá to, že svatostánky se přesouvají na taneční parkety, a to se všemi těmi božími zvuky.
5: Sport.
6: Český volejbalista Matěj Pastrňák se stal hrdinou, když dovedl tým k evropskému zlatu do 22 let. Radost z titulu ovšem pořádně oslavil, a tak svou cenou medaili na chvíli někde v baru zapomněl. Naštěstí se placka našla a Pasta se tak mohl probudit s kocovinou a zlatem, aniž by ho musel hledat po kapsách divoké noci.
5: Doprava.
6: Pamatujte, řidiči, že dnešní kolony nemusí způsobovat jen klasické nehody nebo práce na silnici, jeden šofér v Chatové oblasti nedávno narazil do auta před sebou, protože se oba zakecali s jednou až příliš krásně opalující se slečnou. Evidentně na ní čuměli tak dlouho, až si skoro dali pusu se zadkem před nimi, takže dávejte majzla, ať nemáte na čumáku obrovský šrám vy sami. Proto jezděte opatrně a nenechte se rozptylovat ničím, co by se vám mohlo zaplést do pedálů, ať už to je pes, nebo obzvláště lákavý výhled z okýnka.
7: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí.
7: Za tým Bačů.
6: Česká republika se
7: plní ty datací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
8: Crazy Radio, minimum muziky,

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říká se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo, a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. července, poledne.
5: Ze společnosti.
6: Češi se letos s gustem pouštějí do nového trendu domácího pěstování, kdy namísto rajčat a okurek zkouší vypěstovat co nejexotičtější bylinky, co by pak, náhodou, skončily v oblíbených koktejlech, a sousedé jen koukají, co se to tam, sakra, děje. Některé místní obce už zvažují zřízení speciálních, bylinkových hlídek, aby se zjistilo, zda v květináčích opravdu rostou jen medunky, nebo jestli to není tak trochu botanická divočina pro dospělé. No a prý se už řeší i první hádky o to, kdo má většího zahradníka.
5: Kultura.
6: Po celé republice se šíří nový fenomén, sousedská nahatá grilovačka, kde se kromě bustů opékají i zábrany a sousedi se předhánějí, kdo má víc přepálený roštěnec i opálené bradavky.
5: Sport.
6: Český fotbal má zase co řešit, sáskařská aféra kolem pana Černaje vyplavala na povrch a zvedá obočí. Někteří hráči prý dokonce spláceli dluhy i službami prostitutek, což zní spíš jako hodně nepovedený film pro dospělé. Holt, naši fotbalisté jsou evidentně kreativní nejen na hřišti, když jde o ty dluhy.
5: Doprava.
6: Vítejte v dalším pekle na cestách, kde se naše silnice mění v test trpělivosti a automobilových simulátorů kolon. Opravy a uzávěrky jsou tu víc doma než kdejaký řidič, takže kdo si nezaklel, ten snad ani nejel. Takže si připravte pevné nervy a plnou nádrž, nebo se rovnou sveste po poli, aspoň ušetříte zamyčku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Většinu republiky dneska potrápí teploty kolem 25 až 27 stupňů Celsia, takže si na to lehké letní oblečení dávejte pozor, aby vám ho vítr neodvál až do sousedova bazénu. Místy se sice objeví přehánky, ale nebojte, ty jen lehce osvěží vzduch a možná inspirují k menší spontánní vodní bitvě, ideální pro ty, co zapomněli na sprchu. A pro všechny, co se v noci potí, máme špatnou zprávu, noční teploty zůstanou příjemné, takže se žádné úlevy nedočkáte a holt si budete muset s partnerem zase chvilku promluvit.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

nejsou to kroky mý a Bůh ví, ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovím.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Fantasy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. července, 13. hodina odpoledne. Prázdninové teploty lákají české turisty k Balatonu, kde se už pár dní řeší jeden ošemetný detail. Na nudistické pláži se totiž objevil chlapík, co odmítá dodržovat místní dres code a tvrdohlavě tam parádí v plavkách, což rozpaluje do hněda nejen sluncem opálená těla. Místní se prý bouří, jestli je to exhibicionismus na ruby, nebo jen nepochopení pravidel na turistické komunity.
5: Ze společnosti.
6: Tak si představte, že v Česku je stále přes 50 oběžných výtahů, neboli paternosterů, což je dnes spíš taková technická kuriozita pro hipstry a milovníky retra. Nejdelší kousek, co se táhne přes 16 pater, najdete třeba v Liberci a Zlíně, kde se můžete bez obav vozit, i kdyby vás snad napadlo nevystoupit. Jen to s vámi nahoře a dole drncavě poskočí a pokračujete dál, takže žádné otočky hlavou dolů, škoda.
5: Kultura.
6: Ve Slavkově u Brna se chystá nevšední kulturní zážitek, festival živých soch a baviartu. V barokním parku zámku Slavkov, Austerlitz, tak uvidíte umění v té nejryzejší podobě, často jen s kusem barvy na kůži. Pro někoho hotová kulturní extáze, že jo?
5: Doprava.
6: Pražská magistrála dnes zažila pořádnou špičku, když se řidiči místo sledování semaforů kochali nečekanou kolonou spoře oděných faninek mířících na letní festival, což způsobilo menší dopravní infarkt a několik tukanců. Jeden řidič dokonce tvrdil, že musel zastavit, protože mu praskla žárovka v brzdovém světle, ale svědci přísahají, že spíš praskaly nervy ostatním. No co, aspoň se někteří po letech zase s někým seznámili, byť jen přes kapotu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: muziky. Minimum
1: info. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Posloucháte
1: pecky.
4: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fan. To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

left before.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky jako panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio. Yeah. I don't think they're ready for this one.

0: Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Vždycky jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přijede pán na invalidní vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pán.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli nemám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

y venga conmigo. ¡Vámonos al viaje!

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Maximálně fun!

Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal.

0: Můžete mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Crazy Radio.

green, blue.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

den za dnem. Venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam a další otazní.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Are you ready, boots?

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A on se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už vikýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten vikýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo, a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

starting Big

presenting Darius.

přišel k tomu doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, mi to, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, víte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. července, 18. hodina podvečerní. Karlovy Vary žijí festivalem a celebrity si tam evidentně.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je přeci, ještě žuvám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a občas tam vařím taky a tohle je obývák, ten šim na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Crazy Radio. Yeah.

nedlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
3: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
4: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
3: Kozliatočka povídá:
4: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
3: Vlk naštvaný jde a brousí si jazyk v oktávu vejš ptěpa.
4: Kozliatočka, otvárejte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
3: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistuli pa.
4: Kozliatočka, otvárejte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
3: Kozliatočka pa.
4: To nie je naša mamička má kľúče.
5: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
6: Crazy Radio.
7: My head keeps turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. července, 18. hodina podvečerní. Karlovy Vary žijí festivalem a celebrity si tam evidentně dopřávají pořádný relax. Jiří Macháček slaví 60. ve velkém stylu a už včera si tam jeden herec dopřál noční polibek, který prý nebyl s manželkou. No a vdova po Bartoškovi tam, jak se zdá, jde z náruče do náruče, což je tedy fakt jízda. To vypadá, že někteří si tam přijeli hlavně užít a kašlat na nějaké filmové umění.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 9. července, 20 hodin. Vlna veder dohnala Čechy k nevídaným kouskům, mnozí si teď opalují pozadí přímo v kašnách na náměstích, což sice osvěží, ale pro kolem jdoucí je to občas spíš kulturní šok. Městská policie, místo aby řešila pořádky, raději rozdává nanuky a jen se usmívá, protože i oni prý uznávají, že na ty horka už žádný zákon neplatí. Kdo by se divil, vždyť letos i asfalt na silnicích má tendenci se rozpouštět a svádět k nečekaným tancům.
5: Kultura.
6: V České Skalici se o víkendu koná už 20. ročník tropické pouti, kde si lidi užijí atrakce, žrádlo a živou muziku. Mezi kapelami, které to tam pořádně rozjedou, nechybí ani Teplá buchta, což už samo o sobě slibuje docela žhavou podívanou. Kdo by nechtěl trošku tropického horka uprostřed Česka?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Tak ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. On říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám stoky, jo.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

doktorovi a říká, pane, která hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říkajte 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel a vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal jí mu pade, on jí odbouch, no.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Od byla 22. hodina.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
0: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla. Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Minimum muziky, minimum
1: infa, maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: vidíme, čau.
1: Pane,
0: pozor.
2: Co je, kam jdete?
3: Den za dnem venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam a další otazník, kdo tě má ještě rád.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, stykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: odbyla půlnoc.
1: Půlnoc.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: od středy.
1: Tomáš Klus!
2: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla první hodina. Crazy Radio. Crazy
3: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Minimum muziky, minimum...